0: Dobrega.
1: Tak po něco dvora, čora, čora, ty jsou tady dus korega. Fukuda, tanaka, tuvaka, tudu budu, pribuda, tak po něco dvora, čora, čora,